sound.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Zhruba 40% potravin analyzovaných v Evropské unii v roce 2024 obsahovalo měřitelné stopy pesticidů. V úterý to uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jen malá část potravin ale obsahovala takové množství pesticidů, které porušovalo předpisy. Jejich množství se v posledních letech příliš nezměnilo. Zhruba 58% analyzovaných potravin v roce 2024 neobsahovalo žádné měřitelné stopy pesticidů. U dalších 38% potravin sice stopy naměřené byly, ale množství nepřesáhlo zákonné normy. V roce 2024 se kontroly také více zaměřily na potraviny dovážené do Evropské unie ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou u potravin ze zemí mimo Evropské unie častější.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio Euronews.
1: Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence, která umožňuje vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k umělé inteligenci navrženého Evropskou komisí. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.

0: u nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio, Brusel News.
1: Zhruba 40% potravin analyzovaných v Evropské unii v roce 2024 obsahovalo měřitelné stopy pesticidů. V úterý to uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jen malá část potravin ale obsahovala takové množství pesticidů, které porušovalo předpisy. Jejich množství se v posledních letech příliš nezměnilo. Zhruba 58% analyzovaných potravin v roce 2024 neobsahovalo žádné měřitelné stopy pesticidů. U dalších 38% potravin sice stopy naměřené byly, ale množství nepřesáhlo zákonné normy. V roce 2024 se kontroly také více zaměřily na potraviny dovážené do Evropské unie ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou u potravin ze zemí mimo Evropské unie častější.

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence, která umožňuje vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k umělé inteligenci navrženého Evropskou komisí. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z Podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Roudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Zhruba 40% potravin analyzovaných v Evropské unii v roce 2024 obsahovalo měřitelné stopy pesticidů. V úterý to uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jen malá část potravin ale obsahovala takové množství pesticidů, které porušovalo předpisy. Jejich množství se v posledních letech příliš nezměnilo. Zhruba 58% analyzovaných potravin v roce 2024 neobsahovalo žádné měřitelné stopy pesticidů. U dalších 38% potravin sice stopy naměřené byly, ale množství nepřesáhlo zákonné normy. V roce 2024 se kontroly také více zaměřily na potraviny dovážené do Evropské unie ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou u potravin ze zemí mimo Evropské unie častější.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: Scooter. W&W.

0: Dance Radio Euronews.
1: Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence, která umožňuje vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k umělé inteligenci navrženého Evropskou komisí. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Ty nejlepší shows z našich studií.
1: Dance Radio.
2: True Peace Love Acid.
0: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
1: Dance Radio.
0: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
1: Dance Radio.
0: Dance Radio.
1: Dance Radio.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Zhruba 40% potravin analyzovaných v Evropské unii v roce 2024 obsahovalo měřitelné stopy pesticidů. V úterý to uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jen malá část potravin ale obsahovala takové množství pesticidů, které porušovalo předpisy. Jejich množství se v posledních letech příliš nezměnilo. Zhruba 58% analyzovaných potravin v roce 2024 neobsahovalo žádné měřitelné stopy pesticidů. U dalších 38% potravin sice stopy naměřené byly, ale množství nepřesáhlo zákonné normy. V roce 2024 se kontroly také více zaměřily na potraviny dovážené do Evropské unie ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou u potravin ze zemí mimo Evropské unie častější.
0: Dance Radio. Dance

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Za nám Armin van Buuren a Control. Teď máme další muziku přede mnou. Novinka Boy Amor a We Could Be Something. Už za moment. Jsem chtěl hrozně kejchnout, tak se mluvám za takový zásek. Každopádně nás čeká taky Alesso, If I Wasn't For You. Tohle a spousta další muziky nás čeká v éteru Dance Rádia už za chviličku. Jsem Terka Ročeňová a na vlně 89 102,9 FM jsem vaše až do 16. hodinky. Tak užívejte. Je 13.01.

0: Postdoms a How Do You Feel v éteru Dance Rádia na 89.2. Máme čtvrt na dvě a hned jak jsem otevřela internet, vyskočila na mě informace. A teda Johna Smitha sleduju dlouho, je to můj oblíbený DJ, producent. No a tak jsem si všimla, že si samozřejmě minulý týden zranil nohu, no a tento týden zrušil svoje koncerty v Peru a v Chile právě z důvodu zdravotních komplikací, potřebuje se zotavit. Sám byl z toho smutný a řekl, že je to první zrušení jeho vystoupení, že doufá, že se mu to hodně dlouho nestane, takže my pevně věříme, že se brzo uzdraví, že se mu noha uzdraví, protože jak víme, tak on je taky velký sportovec a bez běhání to asi moc dlouho nevydrží, stejně jako bez skákání na stage a tak. Takže samozřejmě posíláme veškerou lásku a doufáme v brzký uzdravení. To byl John Summit, no a teď ještě další muzika. Čeká Féteru Dance Rádia, proběhnou Dubs, Boyamor anebo Daxos a Barbra Streisand za chvilku. Na vlně Dance Rádia.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Výborná muzika, Fetru Dance Rádia, Drum Sound a Bassline Smith, Shine Light. Máme dvě minutky po půl druhý. Nevím, jak jste na tom se sledováním staveb, ale jedna skupinka v Itálii vznikla vlastně ze skupiny důchodců, kteří tráví čas právě tím, že sledují, pozorují stavby a nabízí rady, o který je nikdo nežádal. Tak já si myslím, že to není v Itálii, že je to všude po světě i u nás v Čechách. Sice nechodí po skupinkách, ale najde se taky po každý někdo, kdo žádá jako nevyžádanou radu. Tak já doufám, že si užíváte dnešní den, že máte úsměv na tváři a že vám ho ještě víc vykouzlí další muzika. Fedru Dance ráda zazní Fede Legrand, Chemical Brothers anebo AN21 a Forever za moment na Dance Rádiu.

0: you shine. Wave, wave a you shine. Féteru Dance Rádia, minutku po 2:45. Pomalu už koukám do kalendáře, vidím jméno Ctibor. Dneska slaví svátek jméno tohodle slovanského původu. U nás v České republice má tohle jméno 903 nositelů a průměrný věk nositelů tohle jména je 52 let. Jinak dneska je taky den ztracených ponožek, to znám, mám jich doma spoustu pojedný, pak už nosím od každý jinou, takže když jste mě potkali někde bez bot a tím si jenom každou ponožku jinou, tak to jsou ty ztracené ponožky, které nemají tu druhou do páru. Myslím si, že nejsem jediná. Taky dneska slaví pejsek Dilly, z kočiček je to Colette. Dneska máme taky druhou sobotu v květnu, což je den vlaků a den větrných mlýnů. Taky druhá sobota v květnu je den břišního tance, takže ať už tančíte břišní tanec nebo jakýkoliv, mám pro vás další muziku. Čeká nás Necka je společně s Andromedikem Out of Body, taky Kite Racing, anebo Korolova Switch Disco Empty Skies. Tak užívejte a výborný poslech přeju na vlně Dance Radio. Za moment.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Moby, Why Does My Heart Feel So Bad v Eteru Dance Rádia za náma. Podem už pomalu slyšíte slovenskou produkci DKO, Henrietta, Lenty a já. Proběhne také Antonín Herbeck, Forget About You. So let me forget about you. Dance Radio pro vás má tu nejlepší taneční muziku. Za chviličku na vlně 89, 102,9 FM v pořadu Party Break. Je 14.03.

0: Griffin a Bodybag v éteru Dance Rádia ve 14 hodin 16 minut k tomu. Já vidím ven, krásně tam svítí sluníčko, ale pozor, příští týden se nám ochladí a mělo by v pondělí dokonce na většině území pršet. V úterý pozor, pokud bydlíte poblíž hor nebo se chystáte na hory, na horách dokonce napadne jemný poprašek sněhu. A ve středu se pak objeví i ranní mrazíky, takže pokud se chystáte někam takhle do hor, tak se teple oblečte, ať nám nezmrznete, jinak doufám, že v uších budete mít taneční hudbu, protože ta hře je úplně všechny. Za chviličku na vás čekají Toys, Glochenbach, Lost, Kapela, anebo třeba DKO a Lenty. A já už za momentík na vlně Dance Rádia na 89 102,9 FM.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Prince Rádia, 3 minutky po půl třetí na 89.9 FM. Možná se chystáte sledovat nějaký film na Netflixu, každopádně virálním se z jednoho filmu, který se jmenuje Apex, je to jedna z novinek, kde si hlavní roli zahráli Tyrone Egerton a taky Charlize Theron, se stal hit z roku 2015 od Chemical Brothers, jmenuje se Go a sedí na prvním místě v Shazamu. Když nevíte, co to je za písničku, tak si samozřejmě zkusíte Shazam, abyste věděli, co to je. No a přesně tenhle kousek kraluje právě prvnímu místu a hitparádě, celkově tomu jakoby nejposlouchanějšímu na Shazamu v tuhle chvíli. Takže dejte vidět, jestli jste ten film viděli, nebo se na něj chystáte. Já si totiž taky přemýšlím, že bych se na něj mrkla, tak dejte vidět, jaký to je. No a další muzika čeká a Fetru Dance Rádia, za chviličku Matrix a Futurebound, taky Kaigo Sandro Kavaza, a nebo třeba Crevela Alive. Za momentík na Dance Rádiu.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Za náma na Dance Radio Sunny Lux 10 minutek před 15 hodinkou. Já jsem tady nakoukla jen tak ze zvědavosti, kde žijí průměrně nejvyšší a nejmenší lidi na světě, protože já třeba mám 159 cm, nejsem úplně čára, tak já jsem na to mrkla, tak nejmenší průměrnou výšku mužů mají v Ázii, kde muži měří pouhých v průměru 161 cm, ženy 152. Teď se podíváme na nejvyšší, kde vlastně bylo tam 15 jakoby míst, ty další už tam nejsou, ale Česká republika se umístila na 8. místě mezi nejvyššíma, protože u nás prý v průměru měří muži 180 cm a ženy dosahují výšky v průměru 170, tak já jsem teda pod průměrem a nejvyšší lidi jsou v Holandsku. V Holandsku mají muži často průměrnou výšku 186 cm a ženy tam mají průměrnou výšku 173. Tak se pochlupte třeba, kolik měříte a já posílám další muziku. Proběhnou Sharam J, Sigma anebo 1984 už za moment na Dance Radio.

Kousek s názvem Not a Joke. Minutku po 15. hodince představuju další muziku, která nás čeká v poslední hoďce dnešního sobotního party breaku. Proběhne Maupi, jeho dress code. Taky dáme novinku Duran Jones a Lover's Holiday. Další hoďka před náma, další totálně nadspanátou nejlepší taneční muzikou Féteru Dance Rádia na 89 102,9 FM. Je 15.02.

0: Na Dance Rádiu výborná muzika a proběhl Maupi jeho dress code. Máme 15 hodin a 15 minut k tomu. Mě by zajímalo, jak se v dnešní době seznamujete, jestli jedete seznamky, jestli se seznamujete na sociálních sítích, nebo prostě jednoduše venku, v obchodě. A se mnou nedávno chodil po celém obchodě s jídlem, když jsem si šla nakoupit jídlo pán, a vy se mě potom zeptali, jestli bych s ním nešla na kafe. Jo, tak zajímá mě, jak to máte vy, jestli se seznamujete v životě normálně, anebo používáte seznamky. Já tady mám totiž příběh Američana, který se rozhodl svůj tak trošku neúspěch v randění zkusit přes seznamovací aplikaci. On teda vymyslel novou seznamku a on tam byl jediný zaregistrovaný muž, takže bylo jasný, že se nabízel těm ženám jenom on. Tak mě by zajímalo, jak to celý dopadlo. To už jsme se nedozvěděli, každopádně mě zajímá, jak to máte vy. Teď už další muzika, Féteru Dance Rádia, zazní Peggy U, Duran Jones, Daft Punk anebo Tiesto. To je další linie muziky, kterou po vás má připravený Dance Rádio. Už za chvilku.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte

0: 3 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: montre de la peur lorsqu'il devient gris.
1: Ross Quinn a Faith the Grave, Eteru Dance Rádia, 2 minutky po půl čtvrtý. Koukám na čas a ideální na to mrknout, kde se dneska koná jaká party a jaký mejdan. Dáme si party service právě teď. Party service. Tak v Praze zůstává náš Michael C. Mišák, odehraje svůj setík od 11 večer a to v pražském klubu Roxy, takže rozhodně vyražte. Mišák měl navíc ve čtvrtek narozeniny, tak mu tam můžete popřát pořádně. Další z naší party je DJ Subgate, který se dá dneska z vinilu. Čeká vás Back to Past, Old School Vinyl Party a to v klubu Puls 22. Kdo měl chuť třeba spíš na garáž, drum and bass, tak dneska King's Cross a to v pražském klubu Cross. No a zahraniční host, zahraniční DJ KZ, říkající si, dorazí do pražského klubu Epic, kde odehraje dneska svůj setík. Tak já jsem od každého poslala mezi vás něco, kdyby vám něco chybilo, dejte vědět. No a teď se dozvíte tak něco o naší aplikaci Dance Rádia. Kdo ještě nemá, tak info pro vás.
2: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Za nama Chaney a Always Me and You. Přiblížila se nám 16. hodinka, já se pomalu rozloučím, ještě vás pozvu na vysílání Dance Rádia dneska večer. Tak co vás čeká? Od 18 hodin je to Šimza, od 19 hodin Colorcast Radio Show, 20 hodin Rehab, Cyberpunk Radio, mezi 22 až půlnoc, tady vidím Armina a záznam jeho čtvrtečního Asotu, takže pořádná dávka trendsu mezi 10 až půlnocí večer. Ode mě za chvilku ještě Mac J nebo Parostellar, loučím se. Zítra o 13 hodin se těším, tak se mějte krásně a zítra po obědě se těším. Páčko!
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi. Dance Radio.

0: Rádio, Brusel News.
1: Zhruba 40% potravin analyzovaných v Evropské unii v roce 2024 obsahovalo měřitelné stopy pesticidů. V úterý to uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jen malá část potravin ale obsahovala takové množství pesticidů, které porušovalo předpisy. Jejich množství se v posledních letech příliš nezměnilo. Zhruba 58% analyzovaných potravin v roce 2024 neobsahovalo žádné měřitelné stopy pesticidů. U dalších 38% potravin sice stopy naměřené byly, ale množství nepřesáhlo zákonné normy. V roce 2024 se kontroly také více zaměřily na potraviny dovážené do Evropské unie ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou u potravin ze zemí mimo Evropské unie častější.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Rádio Euronews.
1: Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence, která umožňuje vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k umělé inteligenci navrženého Evropskou komisí. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Dance Radio.

Radio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4. Dance Radio.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4. Dance Radio.

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90. A bonboniéru Merci Finest Selection

Radio. This is Colorcast Radio,

0: one of the most exciting names in deep, melodic, and progressive house.
1: Dance Radio. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od

Check us at thepass.com or join Discord.